Bije to kapris polka Luisa Moroa Gottschalka. Nastupio je Filip Martin na klaviru. Sada slušamo kapris u A-molu Henrya Wieniawskog. Isaac Perlman, violina, Samuel Sanders, klavir.